0: Lindorov.
1: Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Tak ještě jedno kolo, jednu pěseň. A potom na chvílečku všetci už. Vychrobač v půčko hruží kantrite, vynětopírom košku skrýděl zdriapte elfíkom na šaty. Vy oddurte húkavú sovu, čo sa v noci chechce, keď vidí škriatka. Uspite ma spevom. A potom všetci preč a do práce.

Lysander, pomoc, pomoc, rýchle poď. Tu zmi blázivou, mi zhrude zhoď.

0: Kozub tíško dohára, húka sova nočná stráž. Koho neduch umára, myslí teraz na rubáž. A my, elfy bežiaci, prv než svitne bielý deň, popri jasnom mesiaci, ako noci jasný sen, my sme páni. Ani myš, neruš tohto domu tíš, tichým svetlami ho tom osvetlite spiaci dom. Elfík s výlou krúžte v tanci, ako v kroví ľahký vtáci. Pieseň so mnou spievajte, hopkajte a skackajte.
1: Predspevuj nám, Oberón. Elfích trilkou každý tón ruka v ruke zaspievame. Tomu domu požehnáme.